0: víc vyprávěno.
1: Okay.
0: US Navy eastbound at Terry, coming out black, Honda Accord, no 28.